0: není vidět. Na to vysvětlili, že tam snímáme tam svoji úzce, někdy běží hrubo velké bývání.
1: Radio Pirke, 107.9.
2: Son las 7 de la mañana, 2 minutos.
3: Radio Pirke.
4: Solo quiero decir